Neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé. Nepoví, mlčí, mají hlad, jediný na světě já tě mám rád.

my půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme